0: Včera bieše hižo ceča stacija Beach Ture Zadkole 2026. Lieca však maja dohromady 10 terminov, telko staciu kajš hižče ženie potekim. V Nebečicach hajach včera sreč sy na svedženišču. Felix Cysz bie tam přes večovet.
1: Mudro červene bieve, to bie heslo tu Nebečicach. Hižo zdaloka sy uladal vulku serbsku koroj za rejnišča maj vysajo. Tež Sviaty Peter je dereminiu, tež švavo jeso hakle na koncu usovania. Hevák byru tež kostýmy serbských barbách zmoknuli.
2: Ja som si bloz malke šlajfky po moja čoba ve tých barbách přičinila.
3: Hej, musmus so potričeli, všetké, ktorí sú prezentné, keď ste vy ľudí, maja všetké barbo od serbských kore z Raščiny, a ste mi od motu tý vidiomne.
2: My máme na mezoču serbskú kore namalované a tý Laola Ketu.
1: Nebečanská modžina, kýž je rukách viele holcu, má za ušich hostčí kúždy raz niešto osobitého spřihotované, přeco samočinený langoš. Kvíľu dre čakáš na to, že je hotový pokvačený, ale za to tam kúždy rádu rynku stejí. Tadeja Bedrichec má rúce plné dživa.
3: My sme plánovali za 240 osobu, přesto sa ma týčen grillujemo, hej, ako môj jasne skázali, kež posledný leto sme boka 300 porciu skázané mili. Ja bu práva, že by jara spíšne, přesto sme před dvými týdenami tie hakec vesne svedži mili, hastem sme všetko, tých přijotách hnúcká boli, aj vedeli, že hoci še tu boči dobia, hastem je to jara spíšne šlo.
1: Co večer sa mu tam si ľubič dač, Nebelčicach a najzbožovnejší na rejnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Eme Šustrec a Benedikta Šote, kýž sú dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To na bie čeroša stácia Beach Volleybola Zadkule a to vizo Nebelčicach. Felix Cysz je nám rozpravil. Přichodný týden poda sa so svuchomobil Zadkulariu do koniec.

0: Wotem sim predeligos krutka porečova čera noce hač to dženzni šohot nja biše dalšara nimskije na svetovih mištostvach kopence. Hakle voko napo dvimal biše ra nimo, a vobladao jesi ju tež naš športove eksperta kopa Petro Domaška. Jeho prognoza do toho bije, zo nimska přečuo Paraguaj do muže. Po celenju jednatku pak cele hinak. Paraguajscy sú sobšia sadžili. Dženca ráno napodiemaj krótko porie praje domáška k tomu.
1: Aj, štú si to dobre myslel, zobudže Nemska je prinu KO rúhu po 12 letách při svetových mištostvách přirač. V rý pak dobiem celé správne praječ, sú tí pšie malo dopredka činili, snadne ich možnosti užili a sú bez ideu dopredka rali. Hulky z milk same, je Nagelsmann v druhém počasu skorigoval, že je Kimmicha, ktorý v Škíče jara hubené raješe bez ideu, že on to všetko zau a s tým Škít skorigoval. Štojíš pak by scéna bieše do rota od tá podlešenú, když paraguajský rota Škítora Antona s faule poprom do jeho skočí, jeho storčí a potom ta do rotu zvíčkova, všež bych ho zamer poradne rota a nic irregulárne rota. V celé do jednatku byli zboža trebaš, to Nemci nezmili a tak sú Paraguaja dobili, že mi vúci prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přirava v kole 22 najlepších mužstvů na světových mistrovstvách. Nejdůležitější kapitán serbské vůbranky Petr Domaška je za nás rů analyzoval. A netko poladne mi tež ještě raz na aktuálnu rů Nižozemska přečivo Maroku. Jeden je tam. Najprve raz končný stav byl po 120. menšině. Netko růně tež tam jednatky celé. A kotra spěváka je se světovými mistrovstvami zjázaná, co vy, Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Na zelenym Rejowasze z nami runie Walburga Wałczyc, a z tym mienitko z dupką na pusetnich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposlanc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšiny opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký český na základní šuli představí Grigor Ilgut. Učbu češtiny vůčeka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo je stejně s druhým tiež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tuto strachy je vulkoposlanc navedomie zau a bere je sobu do politických kruhů česky. Dohorne je vůžicu přeprosil by jeho CDU za poslanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokáž je vulkoposlanc Mircu na opiče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrume Budyšine Zoniu a na to prosil Jun zeznat šmoc. Ve Vužijskej jezorinie bu čera s vulkým svedženjom system kanalu otvorene. S tým je 5 jezorů ze sobou zviazane. O tym informuje zaniroval bivších brunicuch jamo LMBV. Tak môže hobijový čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turist časov vozič dač. Dvaj kanali bešte jižo otvoreni, ci su čera k tomu přišli. To su Ilze kanal mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanal od Linjanského k Sedličanskému jezori, kajštež Zasrjovský kanal k Parcovskému jezori. Mieste Ochanovi bu včera oficiálne vo písmo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kaž Ochanovská bratruská vosada zdieli, sú tým zvisku tiež opetovarskú informáciu o svetovom namrievstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sídlišče Ochanovskeje bratruskeje vosady 2024 jako kulturne svetové namrjostvo připoznalo. K tomu slušeja nimo Ochanova jako místno založenja tež Christiansfeld v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za nutskune Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo voňovej vobore vo nutskune vistoče a toho svojom živeniu rečal. Přitom jenovaše von vúhotovanie voňových voborov Sakské jara přikvadne, pričím čemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajú kriminalitu, vúzbiene von dvúrečnú a tiež radvorskú vokolinu přirunujú s druhými končinami Sakské jako vo sebe vistu. Diskusii dziše hoščom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tvorstva viac spišovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Šusterom je vesna skupina CDU přeprosila a 5000 či zajmovaných tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čeravšu ceču stáciu zatkula Bíčtúru dobylo. Nimale pół hodziny trajacym finalu so przesadzichu ceči sadzbe przeciwo cyrki serbska rakieta. Dohromady cinače mústvo by na svedzeni Šustrec veský rało, moto čera byše modro-červene bive, viacori miachu lipove vopiška na drastach a pomolovane lica ze serbskými barbami. Přichodne týdženie moda žuma potom konecach. A to byš u naše povieste, kýž namakače tiež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Viedro.
2: Je dženca skýre pomročené votrania hišče kúriava stupa, jenož zrytka dženca svonco huladame, stane zaso môho so podišovač abo tiež hišče raz zarímač. A to šopši maximálne 26 stopňach.
0: Na pučach a na drohách je všetko ok, jeli za mače v pokiu za nás, potom nás ráda zazvonče. Bettina je pri telefóne pod Budušin 7.30.400, kýba zapísače nám poviesť přes app MDR Serbia, že to nejednorišo.
1: Serbský rozvoz.

A korenie, že anža net korunia tež ešte tunštom, kotruž ma v decembri potom v kranoradnom zárečo tu budešine stač pod heslom Attention, please, odo neštomik prošu, pýta menice kranoradne zárečo net korunia hižo za hodonem štomom, kotruž môže si v decembri potom pola sebie do zárada stajíč. Tutun smie hač to 10 metrů vysoký byč a má v vopkru 10 kilometrů koho vokú Budyšina netko runie stáč. Štúž tajky štom v svojom lesu má, abo viesnano, že tajky štom stejí, kotruž mô za to kmane byč. Tutun smie sa rade pola kranoradného zárada hač do konca augusta Pšízevič. V obsiedžeri tu toho štomu přesto žané kušty nenastanú a tiež žána přidatná proca sa budže večera respektívne zamoviči buchu si jún sami votovzali krajnorádnym záriad. Pýta potekým za hodovným štomom Attention, please, stý v tutej novinárskej informácii.

0: Včera, bišče je že cečo stacija, bič čure zadkule 2026, lica šak maja z doroma do 10 terminami telko stacijo kajšišče ženje. Nebičica hajah včera sreč se na svedženišču. Felix Cuš bi tam přezvečovet.
1: Budovo čaujene bive, to bi je hestvo tu Nebelčicach, hižo zdaloka se ulada v Ulku Serbsku koroj za rajniščo maj visajo, tež Sjate Peter je dereminju, tež švavo jeso hakle na koncu usovanja, hevak byru tež kostime serbskih barbach smoknuli.
2: Ja sem si bloz malke šlajfki po moja čoba v tých barbach přičinila.
3: Haj mus so potričeli, šitke ki su prezentne, kaj ste vi judi, maja šitke babo od serbski kore zraščene, ha se mi od motu tej vidjomne.
2: Ma mamo na mezoču serbsku kore namojvane, a te laola ketu.
1: Nebečanska modžina, ki še rukach viele holcu, ma zaušich hosči kužde raz nešto vosebitoho spšiotovane, přeco samočinene langoš. Kvilu dre čakaš na to, za je hotovy pokvađene, ale za to tam kužde rade v rynku steji. Tadeja Bedrichec má rúce plné dživa.
3: My sme plánovali za 2600 osobov, všetko sa ma týčen grillujemo, hejba pomo ja sa skázali, keď posledné leto sme vôkať 300 porciu skázané mili. Ja bu práva, že by jara spíšne všetko, že sme všet dvými týdenami tie hakec vesne svedži mili, hastem sme všetko v tých čiotách nutská boli a vedeli, že všetko všetko tu boči dobia, hastem je to jara spíšne švo.
1: Co večer sem mu tam si ljubič dač v Nebelčicach a najzbožovniši na rajnišču bychu tam včera mústvo Peter Kluč, okolo Eme Šustrec a Benedikta Šote, kiž su dobili finálu přečivo serbskej rakeče.
0: To ona bie včerajša stácia Beach Volley bola zadkule v Nebelčicach. Felix Cuš je rozpravial. Přichodný týždeň zetkajú sa na volejbolnišču v Konicach.

0: A še jedna hač na kolesu, abo s autom popuču, na džiomne svišiče, nas popuču serbski rozvoz, nitko na povosim ich za povestčami.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešině opytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezký Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste mez druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektov. Tute strachy je vulkoposvanc navedomie zau a bere je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU za posvanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na úpeče pola domovine vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budešinne zoniu, a na to prosil jen zeznač moc. Ve Vůžijské jezorině bude včera s velkým svědčením systém kanálu votorene. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězané. O tým informuje zaníroval bývších brunicu Riamu LMBV. Tak může hobijový Čo Mario po nekak 5000 hektarach vodžiznu jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály by ste již otvorení, ci sú včera k tomu prišli. To sú Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnuský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajž tiež Zasrievský kanál k Parcuskému jezori. Miestče ochranuje buď včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež ochranuska bratruska vosada zdieli, sú tým zvisku tiež vopetovarsku informáciu vo svetovém namrievstve ochranusky cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúzname informovač. UNESCO by sídlišo ochranuskie bratruskie vosady 2024 ako kultúrne svetové namrievstvo připuznalo. K tomu slušia nimo ochranua ako miestno založenia tiež Christian Svet v Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irsky. Sakský minister za Nutskune Armin Schuster je včera radvoju o sebe vo voňovej voborie, vo Nutskune Vistoče a vo tovarstvovom živinu rečal. Přitom menovaše von vúhotovanie voňových voboru Sakský jara přikvadne, přičím šemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vúzbene von dvúrečnú a tiež radvorskú okolinu přirunujo s druhými končinami Sakskeje ako vo sebe Vistu. Diskusii ješe hosťom převažne o to, kak moli za svoje cilky a tovarstva viac spichovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesna skupina CDU přeprosova a peča cice či zajmovaných tiež z okolných kmenu je přišlo. Mústvo Peter Kluč s Emu Šustrec a Benediktom Šotu je čerovšu ceču stáciu zatkula Bičtúre dobylo. Nimale po hodine trajacom finálu so přesadžišu ceči sačbe přečivo cilky Serbska Raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču sreč Vesky Rauo moto čera byše modro-červené bieve viacori miachu lipové vopiška na drastach a pomalované líca se serbskými barbami. Přišelný týdň je moda žuma potom koniecach. A to byšu naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votrania, práve vedro, všetké vokna zvočinač a potom tužne povieto z domu onpuští, dženca vostane celý džin pomročené, jenož zriedka vúľadame potom bývodňa slunco, tiež šviele a rímania sú s blakami ešte možné dženca a živé slibro zalize na maximálne 26 stopňov.
0: Všetko klopve, všetko beží, na púčach a na druhách, dobrý jezbu vám všetko.
1: Serbský rozvoz.

0: Nic vos dein du, ale nevos dein du susedre kopario čera večo nažel rec dirbjeli pšetrše nemska mestem von. Čera noci hat der Jensnischer Rania Bische Dalschara Nimskie nas wie durch mich das Fach Kopenze Hacklewoko Napode mein Bische Ranimo a Wobladau jesi judisch nas sportowe Experta Kopa Peter Domaschka. Jeho prognoza do toho bie so Nimska przeczo Paraguay do budże. Po cyleniu jednat kopek cylinek. Paraguajscy su so przesadzili. Jensarano Napode mai. Krótko po rie praj Domaschka k tomu.
1: Aj, štú si to dobre myslel, zaujíče Nemska je prvnú KO rúhu po 12 letách při svetových mistrovstvách přirač. V Rýpak dobyjem celé správne prajíč, sú tí pšie malo dopredka činili, snadne ich možnosti užili a sú bez ideu dopredka rali. Hulky z milk same je Nagelsmann v druhým počasu skorigoval, že je Kimmicha, ktorý v škýče jara rúbené rájše bez ideu do dole všetko zau a s tým škýt skorigoval. Štojíš pak by scéna bieše do rota od tá podlešenú, když paraguajský rota škýtora Antona s faule poprom do jeho skočí, jeho storčí a potom tá do rotu zvíčkova všež bych ho zamer poradne rota a nic irregulárne rota. V celé tu jednatku byli zboža trebaš, to Nímci nezumili a tak sú Paraguay da dubili, že by vúci prajč gratuláciu do Južnej Ameriky.
0: Nemska je přirava v kole 23 lepších mužstvů na světových mistrovstvách. Jeduši kapitán serbské vůbranky Petr Domaška je za nás hru analyzoval.

0: Minčinu, dosmih je. A tu je netko Anne-Marie Simonova Strupina naredže.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje. Ľubi posluchajo, ľubi bracia, ľubi sotre. Nemožeče Bohu služič a mamone, praj Jezus. Tohodla von radži, nestarajče so pše jara po svoje živjenje. Neje živjenje vjace hač jič a čevo, vjace hač drasta. Štu z vas može ze všej starostču svojemu živjenju jeden vuhč přidač. Pytajče najprede kraljestvo Bože a jeho spravnosť a všo druhe so vam přida. Nestarajče so tohodla jara vo juciši džin, dokelč juciši džin postara so sam za sebje. Kujžde džin ma dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Treba me na kujžde pat strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožný zvuk nema dženca na doku a zamovitosti srbského vosadná zjazka Anne-Marie Simonova.

Tužba za serbski ľud svojich nedušich sobudživačerjov, kociž sú direktne serbskim domje budušinje dživali a skutkovali na narodninský kofi, a to sredu 8. júlia po podňu. Nedušich sobudživačerjov, kociž cieča so rade vopčilič, nech přizivia so hač do štvotka pola sekretárky domoviny v budušinje, jedice če sa potekim na Narodninskim koviju serbskeho domu přichodný týždeň v sredu v obdžinič. Přizivče sa tu týždeň hač do štvotka.

0: 8 hodin cico čija, janietko z dybką na podziewieczyś.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budešine vopytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizoval jste mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tuto strachy je vůlkoposvanc na vědomě zau a běre je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU zaposvanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vůlkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny serbským vo serbským šulským a zetkovanským centrume Budešině zoniu a na to prosu jen zeznač moc. Ve Vůžijské jezorině bu včera s vůlkým svědženjom systém kanálu votorjeny. S tým je 5 jezorů ze sobou zvězane. O tym informuje zaniroval bývších brunicu Riamo LMBV. Tak může hobijový čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byšte jižo votorjeny, cí su včera k tomu přišli. To su Ilze kanál mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnovský kanál od Linianského k Sedličanskému jezori, kajž tež Zasrjevský kanál k Parcuskému jezori. Mesše Ochanovi bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež Ochanovská a Bratruská vosada zžili, sú tým zvisku tež vopetovarskú informáciu o svetovým namrjovstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho medzinárodnom vúzname informovač. UNESCO by sídlišče Ochanovskej a Bratruskej vosady 2024 ako kultúrne svetové namrjovstvo připoznalo. K tomu slušuje animo Ochanova jako místno založenia tež Christiansfeld v Danskej, Bethlehem USA a Grace Hill Severní Irské. Sakský minister za nutskone Armin Schuster je včera radvoju vo sebe vo vonjovej voborje, vo nutskone vistoče a vo toho svojom živinju rečal. Přitom menovaše vun vuhotovanje vonjovych voborov Sakske jara přikvadne, přičimž jemu viacori vobornice přivosovachu. Nastupajo kriminalitu vuzbjene vun dvurečnu a tež radvorsku v okolinu přirunujo s druhými končinami Sakske jako vo sebe vistu. Diskusii ideše hosťom převažne o to, kak moli za svoje cuky a tuarstva viac spišovania dostač. Na zariadovanie s ministrom Schusterom je vesná skupina CDU přeprosila a pečacice či zajmovaných, tiež z okolných kmenov je přišlo. Mústvo Peter Kľúč s Emu Šustrec a Benediktom Šoutu je čeravšiu cieču stáciu zatkula Bičtúru dobylo. Nimale po hodinu trajacom finálu so přesadžiš u cieči sáčbe přečivo cuky Serbská raketa. Dohromady cínače mústvo by na svedženišču Sričvesky rauo. Moto včera byše modro-červené bieve, viacori miachu lipové vopieška na drastach a pomalované lica ze serbskými barbami. Přichodný týdžin je moda žuma potom koniecach. A to bych u naše povieště, kýž namakáče týž na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca pomročené, jenož zriedka slunca uladáme, mročele nesú tež ešte nešto dešča sobu a te abo tamne rímanie, a to šo dženca pri maximálne 26 stopniach.
3: Keď bu jeden vyskač stej, a to na až 4 snie zorec mies ciroškom drežené sever a hermstofom, tam ste potekým jeden vyskač na autoroze.
1: Serbský rozvoz.

0: Naših bojosčach, s četorunji išo svišeli, 5 jezoro bučera ve Vožiskej jezorinje zjazane, vulki hok a tok byt tam namestnje, a mes kupacemi a politikarimi bytiš Jakub Vočar z kameru za nemski televizijny magazin MDR Sachsen Spiegelbodla a za nas serbsce šo zima.
1: Zdokonjane je po 35 letach sušitke 5 vulki Vožiske jezore, Vožiske jezorinje mesobu zjazane, možeš tak rec zvodžu tam a sem ježdič vujki dobit, kto za turizm v úzbine sakský ministerský prezident Michal Krečmo svoj nareči pokazate iš na dobre zromadne dživa z Braniborske stronu a na nekak 130 odpagrovaných viesku vo sebe serbskich, kýž sú přes Brunicu svoje doma zubili. Tyž v obydleru chcíža to tute je sjatočnošče zapšieč a to z vosibitým vúžadaniom šitke 5 jezory sú dobili v obydleru kúra vokovo motiv ve vujke ličbe na čeroši punželi do vody skočič. Viace hač 4500 ľudí je so do to přizivivo, dobyla je na koncu Braniborska.
0: Bez dobyčeria a přiračka pak môže če sa tam poradne vodunkač. Štú treba z Riečne morja abo Atlantik, dež má vúžisku jezorinu před nosom a k tomu potom tiež ešte južne temperatúry k tomu kašie. V konci dženia miachme.

Ja, gauze mjesec juni. Nejšlimnišu gototus my přetrali, ale nevím, kak se vám, že ta šapota jo na nemeni plan has v radio ještě v našich biroach a studiach, kak to jo ve šulach. Šule reagirujo při gotoše ze skrocenie ucbu, to jo se ve slednich dniach kradu cesto stavo a teke njento su rumnost či ještě gotoce, ako například zakvatne šuli Brezenje, pod tým šerbi na koncu ucba, kaž upadňo, ve sebne serština je petrifana, kaž se uce ako nakšomne předmět. Jedna klimaanlaga by pens naš pomagała, kuž tu češu novu šulu z takiej otvarje, to pokazu nowe liczby statistickiego amta zwieska. To groni pak teke dwie češenje nowych šulu klimaanlagu nie mają. Jużo obstoje, co šule mają je teke, gradu riedko. Šula w Janšecach ma jadnu, ale jana w nowej przytwari, kotaraż jo kontena. Ta situacija jo na koncu nie jednaka, šake šule majo tłuste murje, a taki zavod znaš nie trebajo, druge zase se malc nie ukrywajo. Investirovaš do klimových zavod do ve svojich šulach, co okres privenisa pak nepere nic. To je gronje po napšašanju serskemu programu jo nam šulski decernent Michael Koch, šikne redunje deli pak nič rolove, šaluzije, aber pedovne sredki nimski verschattung, alternativne predvíži Bramborský akcijský plán za Görcotu, až šule dostanu napšikvat zagrodky a studnje zbytnijo vedu, a co vetech napšavo jove okresu sprivenisa pak už obšestaj žone, no, tam musme vižeš, o tom bužeme dali vas informirovaš. Ja, ale kak hvodno to redne jo ve Görli, to je teke Pao Šota, kaž ten to spiva. Ach, mija gela, te zelena.

prydn orgeles ve 17. stoletia nejsú se však zachovali. Za to je pak vejsna cerkvia veren sein, to pšalo miestno za přísamým dopolně zachované orgele firmy Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1890 a 80. Dvejo manuálne restaurirované instrument Jožinca pšala parlická orgelové krajiny regiona.

Tak vesna cerkvia ve Frankina perada z 13. stoleša a tak o nadpadňo impozantny prícny torm. Negledajúce na šake zažil obširne přetvarjenia, se nám svída historický úznam cerkvie přes jeje zvisk s kloštarjom Dobrúk. Ta jednoščastu 5 a 6 založená abtaja je pe dokumentarijských dokladách nejstarší v Dolnej Úžici založený kloštar. Ze zakrajného tvarenia je sreš 17. stoleša nastal žinsajšný grot Dobrúk.

Ja, gorutz im jasec juni. Nejšlimnejš u gorca tu smy přetrali, ale nevím, kak se vám, že ta šopota jo na nemeni plan has v radio išti v našich biroach a studiach, kak to jo ve šulach. Šule reagirujo při gorcoše ze skrocenie ucbu, to jo se v slednych dniach kraducesto stavo a teke njento su rumnost či išti gorce, ako například zakvatne šuli Brazilnje, pod tým šerbi na koncu ucba, kaž upadňo, vesebne serština je petrifana, kaž se uce ako nakšomne předmět. Jedna klimaanlaga by pens naš pomagała, kuž tu češu novu šulu z takiej otvarje, to pokazujú nowe liczby statistického amta zvieska. To groni pak teke dwie češenje nowych šulu klimaanlagu nemajú. Južo obstojece šule majú je teke krado riedko. Šula v Janšecach má jadnu, ale jana v nowej přitvari kotarašia kontejna. Ta situácia je na koncu nejednaká, všaké šule majú tvústu múrie a taký závod znaš netrebajú, druge zase se malcne ukryvajú. Investírovaš do klimových závodov ve svojich šulách, co okres prevenisa pak neperi nic. To je gronie po napšašaniu serskému programu jo nám šulský decernent Michael Koch šukne redonie dieli pak mež rolove šaluzie abo podobne s riedky nemský veršatung. Alternatívne predvíži bramborský akcijský plán za görcotu, až šule dostanú napšikvat zagrodky a studnie z pitního vedu a co ve tých napšavo jo v okresu z prevenisa pak užo přesaj žone, no to musíme vížeš o tom můžeme dali vás informovat. Jo, ale jak hodno to rýdně jo ve Göli, to vy teke Paul Šota, každým to zpívá. Ach, mějo Göla, to je zelená.

slijednem želu našeg uzgenjovanjskega drogovanja přes Orgelov krajinu Dolnej Úžice smenjento v stronach okolo dvejnego mjesta Dobrehuk, Gestkov, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorje lažec Vierenshain su před 25 letami zagminovali. Jas jo se prijetni raz naspomnjava před skero 800 letami, a dujki cas jo oustojava kamenjana kšica, při ketarejš su mnichy kloštarja Dobrehuk zbirali danki ved burjov.

Vliše 1000 stery jo se pominiło sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća žio sled k narodowanie. Žincajšne Tribus tejeronošti žil mjesta Dobriouk gestkou jo pak nímske sedlišćo, interesantna vyženja gedna zajmnostka jo tam vesebny viečnik na drejane palu nímski bokvin.